0: Unit stand by for the Turian Cyber Strike Alpha 12.
1: 12.
0: 14.
2: 14.
0: 23.
1: 23. 25.
0: 32.
1: 32.
0: 34.
2: 34.
0: 42.
2: 44.
0: 44.
2: 44.
0: 45.
2: 45.
0: 46.
2: 46.
0: 52.
2: 52.
0: 54.
2: 54.
0: 56.
1: 56.
0: Delta 28.
1: Delta 28.
0: Delta 30.
2: Delta 1.
0: Faster complete, 201.